V uplynulých 10 minutách jsme poslouchali u nás na stanici D-dur hudbu Joaquina Rossiniho. Byla to jedna scéna z prvního dějství jeho opery Popelka. Zpívali Veselina Kasarova, Monika Schitt, Juan Diego Flores a Henrik Pét, mnichovský rozhlasový orchestr řídil Artur Fagen. Jsme stále s naší hudbou dnes v první čtvrtině 19. století. Tam patří samozřejmě i čarostřelec Karla Marie von Webera, považovaný za zakladatelské dílo německé romantické opery. Premiéra se uskutečnila v Berlíně roku 1821. Historka o spojení s ďábelskými mocnostmi, zpracovaná do libreta dramatikem Friedrichem Kindem, vychází z knihy o strašidlech vydané v Lipsku a ta zase z kriminálního příběhu, který se stal prý někde na Domažlicku. Skladatel sám se k čarostřelci nechal zřejmě inspirovat roklí velkého štolpichu v Jizerských horách, kam se dostal, když pobýval v červenci roku 1814 v lázních Libverda. Zaspívá nám teď Bryn Terwyl, a sice árii Kašpara z prvního dějství čarostřelce. Paul Daniel řídí symfonický orchestr švédského rozhlasu.

Démonická árie myslivce Kašpara, toho zlého protivníka Maxe, árie z prvního dějství opery Čarostřelec Karla Marie von Webera. Paul Daniel řídil symfonický orchestr Švédského rozhlasu a solistou byl Bryn Terwl. Karl Maria von Weber měl blízký vztah k českým zemím. Rodák ze severoněmeckého Ojtynu byl už v 17. jmenován dvorním kapelníkem města Vratislavy v dnešním Polsku, ale v roce 1813 přijal nové místo ředitele pražské opery. Pražské německé opery samozřejmě. Souboru, který hrál v dnešním Stavovském divadle. V Praze se pak také roku 1817 oženil se zpěvačkou Karolínou Brantovou. A Čarostřelce tam osobně dirigoval rok po berlínské premiéře, tedy v roce 1822, to už ale působil v Drážďanech. Orianta je velká hrdinská romantická opera Karla Marie von Webera z roku 1823. Je příběhem žárlivosti a zrady. Utrpěla sice asi slabým libretem, ale hudebně je dokonalá a závažná a v něčem předjímá už tvůrčí snahy Richarda Wagnera. Po vídeňské premiéře byla už v roce 1824 uvedena i ve Stavovském divadle v Praze. Uslyšíme scénu a kavatinu titulní hrdinky, a to sice v podání Jessy Normanové, Staatskapelle Dresden a Marka Janovského.

Dozněla hudba Karla Marie von Webera, velká scéna a kavatina titulní hrdinky jeho opery Orienta, druhé ze tří nejznámějších romantických oper, které napsal. Zpívala Jessie Norman a Marek Janovský řídil Staatskapelle Dresden. Teď nás čeká jiná romantická opera Bludný Holanďan. To je pověst o stejnojmenné lodi, objevující se zejména v holandském folkloru, pověst o přízračné lodiči, o lodi duchů. Došla poměrně značného věhlasu a stala se námětem četných uměleckých zpracování. Jde o námořníka, který se prohřešil tím, že chtěl za každou cenu překonat přírodu a proplout nebezpečnou bouří. Za své rouhání je proklet a jeho jedinou nadějí na vysvobozující smrt je věrná láska ženy, kterou dlouho a marně hledá. Zpracování Richarda Wagnera formou opery mělo premiéru v lednu 1843 v Drážďanech pod autorovou taktovkou. Téma Bludného Holanďana Wagnera okamžitě upoutalo. Co víc by si měl romantický skladatel přát, než hudbou vyjádřit rozbouřené moře, rozhárané lidské duše, milostné vášně i odhodlání zemřít pro lásku. Do hlavní ženské hrdinky Senty promítl Wagner svou představu ženského ideálu, který se obětuje pro spásu mužského hrdiny. Takovou rolí je v jeho tvorbě nakonec i Alžběta v Tannhäuserovi, Isolda v Tristanovi nebo Brynhilda v Prstenu Nibelungově. Wagnerův Bludný Holanďan navazuje na tradici německých romantických oper Karla Marie von Webera a Heinricha Marschnera. Uslyšíme scénu Holanďana z prvního dějství, zpívat bude dnes podruhé už Bryn Terwyl, berlínské filharmoniky řídí teď Claudio Abbado.

Von Weber, jehož odkaz je kontextem dnešního vysílání, bylo Richardu Wagnerovi 13. Když měla premiéru Wagnerova opera Bludný Holanďan, do které jsme se teď na chvíli zaposlouchali, bylo mu 30 a měl před sebou několik let v čele opery v Drážďanech, kde působil do své smrti právě Weber. Poslouchali jsme Bryna Terwla, Berlínské filharmoniky a Claudia Abáda ve scéně z prvního dějství opery Bludný Holanďan. Pojďme teď na chvíli odbočit ze světa opery a připomeňme si, že Weberovým současníkem byl i Frédéric Chopin. Garrick Ohlson teď bude hrát jeho mazurky opus 41.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu nám teď hrál Chopinovy mazurky Garrick Ohlson. A máme tu ještě jednoho současníka Karla Marie von Webera, France Schuberta. Píseň duchů nad vodami, to je báseň Johanna Wolfganga von Goethe z roku 1779 a ta je příkladem stylu Sturm und Drang, tedy bouře a vzdor německého proto-romantického estetického hnutí, kladoucího důraz na subjektivní prožitek. Báseň je známá díky hudebnímu zpracování právě France Schuberta. A to z roku 1821, tedy ze stejného roku, kdy měla premiéru Weberova opera Čarostřelec. Jde o píseň pro mužský sbor, dvě violy, dvě violončela a kontrabas. Uslyšíme tu skladbu v podání utrechtských vokálních solistů.

Gesang der Geister über den Wassern, tedy zpěv nebo píseň duchů nad vodami. To je báseň Johanna Wolfganga von Goethe, kterou zhudebnil pro mužský sbor a temné barvy dvou violončel a kontrabasu Franz Schubert, současník Karla Marie von Webera, také současník Beethovenův. Zpívali utreští vokální solisté a my se teď ale vrátíme zpátky k hudbě Webrově. Vyzvání k tanci. To je velmi známý opus z jeho odkazu. Klavírní skladba ve formě ronda, kterou napsal v roce 1819. Je ale také dobře známá v orchestraci Hectora Berlioze z roku 1841. Karl Maria von Weber věnoval skladbu své ženě Karolíně, byli manželé jen několik měsíců, a sám ji označil za brilantní rondo. Vznikala současně s prací na opeře Čarostřelec a je to s největší pravděpodobností první koncertní valčík, první dílo ve valčíkové formě určené spíše k poslechu než k tanci. A tedy první a zároveň nejbrilantnější a nejpoetičtější příklad romantického koncertního valčíku, apoteóza valčíku, možná i předvěst žánru symfonické básně. Berliozovu orchestrální úpravu Vyzvání k tanci od Karla Marie von Webera posloucháme teď v podání Ruského národního orchestru a Michaela Pletněva.

Doznělo vyzvání k tanci. První romantická apoteóza Valčíku. Autorem je Karl Maria von Weber, upravovatelem pro orchestr, 15 let po jeho smrti, byl Hector Berlioz. Michal Pletněv dirigoval Ruský národní orchestr. Připomněli jsme několik Weberových současníků. Byl to i zmíněný Berlioz, byl to samozřejmě Schubert, Rossini, Chopin i Richard Wagner. Zbývá nám ještě jeden, Felix Mendelssohn Bartholdy. Jeho písně beze slov, Lieder ohne Worte, jsou cyklem 48 lyrických klavírních skladeb rozdělených do 8 sešitů. Tyto krátké emotivní miniatury položily základy romantické klavírní lyriky a jsou dodnes základním repertoárem pro mírně až středně pokročilé hráče, což se samozřejmě nevylučuje s interpretací vrcholně profesionální. Poslouchejme jich tedy několik těch písní beze slov od Mendelssohna v podání Daniela Barnwyma.

několik z 5 desítek písní bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám teď na stanici D-dur zahrál Daniel Barenboim. Mendelssohn byl současníkem, samozřejmě mladším současníkem Karla Marie von Webera, jemuž věnujeme dnešní vysílání. A pojďme poslouchat tedy opět Weberovu hudbu. Bude to klarinetový koncert číslo 1 F moll. Vznikl pro klarinetistu Heinricha Böhrmanna a skladba je v repertoáru tohoto nástroje od jeho dob dodnes vysoce ceněna. Premiéru měla v Mnichově 13. června 1811. Böhrmann se narodil v Postupimi. Poté, co se jeho umění dostalo do povědomí berlínského dvora, tak ho nechal Ludwig Ferdinand Pruský pokračovat ve studiu v Berlíně. Od roku 1807 nicméně pak hrál Böhrmann v dvorním orchestru v Mnichově, a to až do odchodu na odpočinek v roce 1834, kdy ho tam nahradil jeho syn Karl Böhrmann. Souběžně s Böhrmannovým uměleckým vzestupem procházel klarinet vývojem v konstrukci klapek a nátisku a tomu umožňovalo větší hbitost a flexibilitu při hře. I na Weberově skladbě je právě toto slyšet. Vybíráme pro vás nahrávku Jörga Widmana, Deutsches Symphonieorchester Berlin a dirigenta Petera Ruzicky.

0: Tady je Český rozhlas, stanice D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď nám hrál Deutsches Symphonieorchester Berlin, dirigoval Peter Ruzicka a solistou byl Jörg Widmann. Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 1, dílo z roku 1811 od Karla Marie von Webera. Tento skladatel se narodil v roce 1786 v Eutinu, nedaleko Lübecku na severu Německa, nedaleko dnešních dánských hranic. Pokřtěn byl jako katolík 20. listopadu. Jeho nedlouhý život, který si dnes ve vysílání připomínáme, byl poznamenán zdravotními problémy, ale Weber se přesto stal jedním z nejvlivnějších skladatelů počátku 19. století. Jeho nevšední talent jako skladatele, klavíristy a dirigenta připomíná Mozarta. Jehož manželka Konstanz byla mimochodem Weberovou sestřenicí. Studoval v Salzburgu u Michaela Haydna a pak ve Vídni. Působil v tehdy německé Vratislavi. 3 roky vedl operní soubor v pražském Stavovském divadle a pak se na poslední desetiletí usadil v Drážďanech. Premiéra jeho opery Čarostřelec v Berlíně v roce 1821 byla transformační událostí v hudebních dějinách a pomohla nastolit nový vjem, estetiku romantismu. V dalších zbývajících 5 letech života se Weberovi už nepodařilo dosáhnout srovnatelného úspěchu jako s Čarostřelcem, ale předehry k jeho operám Orianta a Oberon se staly repertoárovými kusy. Těmi jsou i koncertantní skladby, zejména ty s klarinetem. Způsobem orchestrace a přesvědčivým vyjádřením nálad se Karl Maria von Weber jako romantik stal vzorem pro skladatele od Meyerbeera po Wagnera, Lista, Berlioze nebo Glinku. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40 letech 5. června 1826 v Londýně, i hudbu jeho současníků pro vás dnes vybíral Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u vysílání programové řady od Claudia Klodvigovy, pravidelného pořadu stanice Český rozhlas D-dur, sestaveného z nahrávek staré hudby v historicky poučené interpretaci. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Dnešní výběr zahájíme barokní sonátou C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo. Jejím autorem je Ital Alessandro Melani. Z jehož tvorby se nám dodnes dochovala především liturgická hudba, moteta či oratoria. Melani patřil mezi skladatele působící v 17. století v Římě, podobně jako například Bernardo Pasquini nebo Alessandro Scarlatti. Čtyřvětou sonátu C-dur nám na barokní klariny zahrají Crispian Steele Perkins a Alison Balsom. Doprovází soubor The Parley of Instruments.

Sonátu C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo od Alessandra Melányiho hráli Crispian Steele Perkins a Alison Belsom na barokní klariny a soubor The Parley of Instruments. Milí posluchači, následujících 22 minut budeme věnovat unikátní nahrávce písňové tvorby skladatele Johanna Josefa Resslera, narozeného v roce 1771 v Banské Štiavnici na Slovensku. Dnes téměř zapomenutý hudebník působil na počátku 19. století v Praze a ve Vídni. Zkomponoval více než 200 děl a prosadil se jako skladatel, klavírista i oblíbený kapelník. 6 písní s doprovodem klavíru napsal Ressler v letech 1799 až 1801, v době, kdy odešel z jedné pražské operní společnosti a získával si renomé jako salonní skladatel pražské aristokracie. Písňový cyklus, který si představíme, patří mezi skladby, jež bylo možné uvádět právě na veřejných či soukromých akademiích a koncertech. Johann Josef Ressler zhudebnil 6 německých básní svých současníků: Johanna Wolfganga von Goethe, Johanna Georga Jacobiho, Christiana Felixe Weisseho, Karla Maische a Charlotte von Stein. V roce 2023 písně nahráli ve Švýcarsku tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a Alena Hénigová na kladívkový klavír. V 6 písních se střídá mužský a ženský hlas. Mezi 3. a 4. písní zařadili interpreti z dramaturgických důvodů Resslerovo samostatné Andante pro klavír.

Doznělo 6 písní s doprovodem klavíru od Johana Josefa Resslera. Přednesli nám je tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a klavíristka Alena Hénigová.

Milí posluchači, na přelomu 18. a 19. století ještě chvíli zůstaneme. Z pražských hudebních kruhů se ale nyní přesuneme do vídeňských hudebních salonů. Právě v tomto prostředí habsburského hlavního města vznikla komorní hudba od Giovanniho Hoffmanna, kterou si za okamžik představíme. Giovanni Hoffmann je dnes neznámé skladatelské jméno a o jeho životě a tvorbě víme jen velmi málo. Skladatel s italským křestním jménem a středoevropským příjmením byl virtuózem na mandolínu, na nástroj, který se v 18. století těšil velké popularitě. Pro mandolínu také psal vlastní hudbu, často značně virtuózní. Hoffmannův kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo nám zahraje z nahrávky vydané v roce 2024 italský mandolinista Federico Madaluno, neapolský rodák a nadšený propagátor svého nástroje. Jemný zvuk solové mandolíny doprovodí Alberto Marano na housle, Miriam Traverso na violu a Alessandro Parfit na violončelo.

0: Kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo od Giovanniho Hoffmana hráli Federico Madaluno, Alberto Marano, Miriam Traverso a Alessandro Parfit.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách nás čeká výjimečné setkání s hudbou skladatele, který na počátku 18. století zastával 21 let prestižní funkci kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. Jmenoval se Johann Kuhnau a je známo, že po něm na toto místo v roce 1723 nastoupil Johann Sebastian Bach. Kuhnau nebyl jen hudebníkem, který psal kantáty, sonáty nebo moteta, ale také právníkem nebo překladatelem. Posledním a nejznámějším dílem Johanna Kuhnaua jsou dnes takzvané biblické sonáty, které si nyní kompletně představíme. Jde o soubor 6 programních klávesových sonát, vydaných v roce 1700. Každá z nich v několika větách ilustruje určitý děj z Bible. Konkrétně Kuhnau pojmenoval sonáty na základě příběhů ze Starého zákona. Připraven je snímek Angličana Johna Batta. Batt nahrávku pořídil v roce 1995 na Kalifornské univerzitě v Berkeley a zvolil pro interpretaci sonát 3 různé klávesové nástroje, čímž dosáhl zajímavého zvukového kontrastu. První sonátu s názvem Souboj Davida s Goliášem zahraje John Batt na varhany. Sonáta číslo 2, tedy Saul vyléčený Davidem pomocí hudby, zazní v podobě na klavichord. Svatba Jákobova, 3. sonáta, je nahrána na čembalo. Ve stejném pořadí nástrojů, tedy varhany, klavichord a čembalo, jsou nahrány i 3 další sonáty. Číslo 4, Na smrt nemocný a znovu uzdravený Ezechiáš, číslo 5, Gedeon, spása Izraele a poslední sonáta číslo 6 s názvem Jákobova smrt a pohřeb.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla nahrávka biblických sonát německého barokního skladatele Johanna Kuhnaua. Na varhany, klavichord a čembalo hrál John Budd.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn program od Claudia Kludvigovi, v kterém společně procházíme nahrávky staré hudby v takzvaně historicky poučené interpretaci. V tuto chvíli přijměte pozvání k poslechu hudby z pera právě onoho Claudia, tedy Claudia Monteverdiho. Kompozice Il ballo delle ingrate, neboli balet nevděčnic, je Monteverdiho dvorský balet francouzského typu s vokálními sóly, komorním sborem a instrumentálním doprovodem, na libretto Ottavia Rinucciniho. Jde o jednu ze skladeb, které napsal italský komponista u příležitosti svatebních oslav Francesca Gonzaghi, syna Monteverdiho mecenáše Vincenza, vévody Mantovského a Margarity Savojské. Poprvé byla scénická kompozice uvedena při oslavách v roce 1608. Později Monteverdi balet zařadil do své osmé knihy madrigalů. Hlavními postavami jsou Venuše, Amor a Pluto. Amor prosí Venuši, aby přiměla Pluta, aby ženy, které se nacházejí v pekle, neboť odmítali prosby svých ctitelů, vrátil na chvíli na zem. Pluto tak učiní a donutí tyto nevděčnice, aby tancovali na zemi tanec, z něhož by všechny namyšlené pozemšťanky poznali, jaká je čekají v pekle muka za jejich neoblomnost a nepřejícnost lásce. Semidramatický balet nevděčnic Claudia Monteverdiho zaspívají Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hraje The Parley of Instruments.

Dozněla kompozice Il ballo delle ingrate, balet nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Zpívali Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hrál soubor The Parley of Instruments.

Milí posluchači, na stanici D-dur se v našem výběru nahrávek hudby 16. až 19. století dostáváme k hudbě Francesca Corbetti, italského kytarového virtuóza, učitele a skladatele, který žil a tvořil ve století 17. Corbettiho současníci ho považovali za nejlepšího ze všech, a to v oboru hry a tvorby na pětistrunou barokní kytaru. My si za okamžik představíme jeho hudbu v nahrávkách současného švédského hráče na barokní strunné nástroje Jakoba Lindberga. Nejprve to budou dvě svity pro kytaru ze sbírky La Guitare Royale, vydané v roce 1671. Tyto svity doplní pět drobnějších kytarových kusů Francesca Corbetti: Folias, Chacona, Almanda a dvě preludia.

Dozněly skladby pro barokní kytaru od autora 17. století Francesca Corbetti. Na stanici D-dur je přednesl švédský interpret Jakob Lindberg. Milí posluchači, dnešní speciální program od Claudia Kludvigovi zakončí nahrávka trojkoncertu pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 od Ludwiga van Beethovena. Od Beethovenova životopisce Antona Schindlera víme, že klavírní part psal skladatel údajně pro svého žáka, arcivévodu Rudolfa Rakouského. Vydaná partitura z roku 1804 však nesla věnování jinému mecenáši, Lobkovicovi. Trojkoncert je považován za jedno z nejosobitějších Beethovenových děl. Zdobí ho formální a nástrojová vyváženost i jemné zvukové barvy. Intimní se prolíná s velkolepým. V roce 2020 se ve studiu sešly a Beethovenův opus 56 na vzácné historické nástroje nahráli tři přední světoví solisté a právě tuto nahrávku si za okamžik poslechneme. Isabel Faust bude hrát na housle zvané Sleeping Beauty Antonia Stradivariho, pravděpodobně vyrobené v roce 1704. Jean Guillen Queyras představí violončelo s rokem výroby 1696 z dílny Goffreda Kapy. Klavírní part pak přednese Alexandr Mělnikov na vídeňský kladívkový klavír z roku 1815 značky Lagrasa. Solisty doprovodí Freiburský barokní orchestr, provedení řídí Pablo Eras Casado.

Dozněl trojkoncert pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 Ludwiga van Beethovena. Na historické nástroje hráli Isabel Faust, Jean Guyen Queyras a Alexandr Mělnikov. Doprovázel Freiburský barokní orchestr, řídil Pablo Eras Casado. Touto nahrávkou se završil dnešní výběr nahrávek staré hudby od Claudia k Ludwigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Opera Čarostřelec, její známá sborová scéna, otvírá dnešní vysílání stanice D-dur věnované jubileu skladatele Karla Marie von Webera, se považuje za zakladatelské dílo německé národní a romantické opery. Byl nicméně nejen autorem prvních romantických oper, kterých zkomponoval celkem 7, ale zřejmě navíc také tím, kdo zavedl užívání taktovky při dirigování. Weberova hudební řeč v něčem navazuje na Mozarta a Beethovena. Beethoven byl ještě jeho současníkem. Zejména klavírní skladby však vynikají vlastními atributy, brilantní technikou a už jasným romantickým vzletem. S oblibou Karl Maria von Weber komponoval také pro dechové nástroje a zejména s nimi dosáhl výrazovosti, kterou potom zužitkoval v těch operních partiturách. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40, 5. června 1826, i hudbu jeho současníků pro vás v následujících 4 hodinách vybírá Petr Weber.

podání sboru a orchestru Národního divadla v Praze a dirigenta Václava Smetáčka dozněl sbor myslivců ze třetího dějství Weberovy opery Čarostřelec. Zmíněné dechové nástroje v hudebním odkazu tohoto tvůrce jsou skutečně důležitou položkou, a tak pojďme poslouchat teď hned jednu z takových skladeb. Concertino S-dur pro klarinet a orchestr. Je to opus 26 Karla Marie von Webera. Jde o krátkou, ale technicky brilantní jednovětou skladbu s pomalým úvodem, lyrickou střední částí a efektními variacemi v závěru. Hraje Manfred Rümpler a Thomas Zanderling řídí velký symfonický orchestr berlínského rozhlasu.

Na stanici D-dur dozněla skladba Karla Marie von Webera, jemuž výrazněji dnešní vysílání věnujeme. Bylo to koncertino pro klarinet a orchestr S-dur, a sice v podání Manfreda Rümplera a Velkého symfonického orchestru Berlínského rozhlasu pod taktovkou Thomase Zanderlinga. A z Weberova odkazu vybíráme teď komorní hudbu, jeho trio pro flétnu, violončelo a klavír. Jde o nahrávku souboru Trio Salome, ve kterém na flétnu hraje hudebnice českého původu Klára Novák nebo Nováková.

Na stanici D-dur patřilo uplynulých 21 minut hudbě Karla Marie von Webera, a sice jeho triu pro flétnu, violončelo a klavír. Hrálo trio Salome. Weber, rodák ze severoněmeckého Eutinu, byl už v 17. jmenován dvorním kapelníkem německého města Vratislavy, ležícího v dnešním Polsku, ale v roce 1813 přijal nové místo. Post ředitele pražské německé opery, souboru, který hrál ve Stavovském divadle. V Praze se také roku 1817 oženil se zpěvačkou Karolínou Brantovou. Hlavním obdobím jeho profesionální dráhy jako operního šéfa a dirigenta však byly až poté, tedy od roku 1816 do roku 1826, Drážďany. Poslouchejme další Weberovu skladbu se solovým dechovým nástrojem, a sice jeho koncert pro fagot a orchestr F-dur, napsaný roku 1811 a roku 1822 ještě revidovaný. Hraje Manchester Camerata s Douglasem Boydem, solistou je Lawrence Perkins.

Lawrence Perkins, Manchester Camerata a v jejich podání fagotový koncert F-dur Karla Marie von Webera. To byl další kousek vysílání stanice D-dur, kterou posloucháte a která se dnes věnuje hodně právě tomuto autorovi. 13. května 1820 si skladatel ve svém deníku napsal: Předehra k lovecké nevěstě dokončena a tím i celá opera, chvála buď Bohu a sláva buď jen jemu. Na návrh Karla Grafa von Brühla, generálního intendanta královských divadel v Berlíně, byla nicméně opera o něco později přejmenovaná na Der Freischütz, tedy Čarostřelec. Premiéra se uskutečnila 18. června 1821 v berlínském královském divadle pod Brühlovým režijním vedením, a to s nebývalým úspěchem. 14 ze 17 hudebních čísel opery se setkalo na scéně s bouřlivým potleskem a píseň Družiček a také Předehra musely být opakovány v přídavcích. Právě Předehru teď máme před sebou, Předehru k Čarostřelci v podání Leonarda Bernsteina a New Yorkské filharmonie.

New Yorkská filharmonie s Leonardem Bernsteinem nám zahráli předehru k Weberově opeře Čarostřelec. Jedním ze současníků Karla Marie von Webera, mladším současníkem, byl Gioachino Rossini. Pocházel z Pesara na východním pobřeží Itálie, kde je dnes pod jeho jménem pořádán proslulý festival. Studoval v Bologni, působil několik let jako umělecký ředitel operních divadel v Neapoli a už jako slavný autor cestoval po Evropě a užíval společenského života. Nakonec se ve 20. letech usadil v Paříži, kde naplno popustil úzdu poživačnému způsobu existence. První úspěch s operou měl Rossini v 21. Oper napsal 39. Jeho životním dílem nesporně je a zůstává komedie Lazebník sevilský, která se na jeviště dostala v Římě roku 1816. Ale Wilhelm Tell, uvedený v Paříži v létě 1829, je jediná Rossiniho takzvaná velká opera. A skladatel dopředu oznámil, že Wilhelm Tell bude jeho poslední opera. A tak se také stalo. Žil pak nicméně ještě 4 dlouhá desetiletí. Poslouchejme recitativ a árii Arnolda ze 4. dějství Rossiniho Wilhelma Tella v podání Juana Diego Floreze, tělesa Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a dirigenta Roberta Abada.

Posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď nám přibýval Juan Diego Flores, specialista na italské bel canto, a sice recitativ a árii a velkou scénu ze čtvrtého dějství, scénu Arnolda z opery Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. Roberto Abbado řídil Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Současníky Karla Marie von Webera, jemuž v těchto hodinách věnujeme dnešní vysílání, byli Beethoven, Schubert, ano, Rossini, Meyerbeer a mnozí další. A jako on se narodil ještě za Mozartova a Haydnova života, tak rokem narození naopak Webera ještě v uvozovkách zažili i mladší umělci. Berlioz, Schumann, Mendelssohn, Bartholdy, Chopin, Liszt, Glinka, Bellini, Donizetti, Verdi i Wagner. Weberova pozice na časové ose dějin hudby na počátcích romantismu je právě proto jedinečná. A tak v jeho odkazu figuruje i vůbec první a zároveň nejbrilantnější a nejpoetičtější příklad romantického koncertního valčíku. Skutečná apoteóza valčíku, určená k poslechu, ne k tanci. V něčem možná dokonce předzvěst žánru symfonické básně. Jmenuje se Vyzvání k tanci. Tyto klavírní skladba ve formě ronda, kterou napsal v roce 1819. Je dobře známá i v orchestraci Hectora Berlioze z roku 1841, ale my ji dnes poslouchejme v originále. Hraje pianistka Maria Clara von Slavik-Morietti.

Vyzvání k tanci. Tak se jmenuje brilantní rondo pro klavír z roku 1819 od Karla Marie von Webera. Hrála nám ho Maria Clara von Slavik-Morietti. U tohoto autora ještě zůstáváme. Bude to jiná brilantní skladba, Grand Duo Concertant pro klarinet a klavír Esdur, jen o 3 roky starší z roku 1816. Na klarinet hraje Andreas Ottensamer a na klavír Julia Wang.

Grand Duo Concertant. Skladba pro klarinet a klavír v tónině Esdur z roku 1816 od Karla Marie Webera. Dozněla u nás na stanici D-dur v podání Andrease Ottenzamera a Yui Wang. Vedle Čarostřelce jsou ze 7 oper Karla Marie von Webera známé Orianta a Oberon. Libreto druhé zmíněné vychází z anglického překladu eposu Oberon německého autora Christopha Martina Wielanda, inspirovaného zase středověkým francouzským eposem. A anglický překladatel k tomu ještě využil motivy a postavy ze Shakespeareovy hry Sen noci svatojánské. Kompozici Oberona předcházelo v létě roku 1824 Webrovo setkání v Mariánských lázních s ředitelem londýnské opery Covent Garden. Ten mu nabídl, aby zkomponoval operu v angličtině a jako možná témata uvedl Fausta nebo Sen noci svatojánské. Weber se rozhodl pro to druhé a romantickou operu Oberon zkomponoval a 12. dubna 1826 dirigoval v Londýně její premiéru. K tomu i několik repríz, ale byl oslabený tuberkulózou a v Londýně nakonec zemřel. Bylo to 5. června 1826. Poslouchejme z Weberova Oberona recitativ a árii Rézie z druhého dějství. Ferdinand Leitner řídí orchestr německé opery v Berlíně a solistkou je Gundula Janowitz.

To byla Gundula Janowitz, německá sopranistka, a s ní orchestr Deutsche Oper v Berlíně s dirigentem Ferdinandem Leitnerem v recitativu a arii Rézie z druhého dějství Weberovy opery Oberon, která měla premiéru v Londýně v roce 1826. Vraťme se teď o 5 let zpět, do roku 1821, kdy měla v Berlíně premiéru první romantická opera a zároveň tedy první německá národní opera, Weberův Čarostřelec. 2 mladí myslivci v ní soupeří o Agátu. Kašpar se s pomocí temných sil snaží uškodit Maxovi, který u ní na rozdíl od něj uspěl. Pokud Kašpar do další půlnoci nedodá peklu někoho místo sebe, pak vyprší jeho smlouva s ďáblem a on sám peklu propadne. A tak nepřekvapuje, že plánuje, jak svou duši zachránit tím, že přehraje smlouvu na Maxe. Démonickou Kašparovu árii z prvního dějství Weberova Čarostřelce zaspívá teď Kurt Moll a Kurt Einhorn bude řídit mnichovský rozhlasový orchestr.

dozněla árie démonického myslivce Kašpara z prvního dějství Weberovy opery Čarostřelec. Zpíval Kurt Moll. Tannhäuser, v pořadí pátá opera Richarda Wagnera, měla premiéru v říjnu 1845 v Královském dvorním divadle v Drážďanech v dnešní Semprově opeře, tedy v divadle, ve kterém byl předtím v letech 1816 až 26 královským saským kapelníkem a ředitelem německé opery Karl Maria von Weber a ve kterém v podstatě stejnou pozici zastával ve 40. letech právě Wagner. Děj veskrze romantické opery je založen na pozdně středověké legendě o Minnesängeru Tannhäuserovi a o legendárním souboji pěvců, k němuž mělo podle starších legend dojít někdy po roce 1200 na hradě Wartburg. Tannhäuser hledá smyslnou rozkoš a nachází ji s bohyní Venuší. Ale když pak v pěvecké soutěži zpívá o této nespoutané vášni, vypukne skandál. A on musí vykonat pouť do Říma a činit pokání. Poslouchejme scénu ze třetího dějství Wagnerova Tannhäusera v podání Jonase Kaufmana a Markuse Brücka. Donald Ranikles s nimi řídí orchestr německé opery v Berlíně.

Vážení a milí, na stanici D-dur jsme teď společně nahlédli do opery Tannhäuser Richarda Wagnera ve velké scéně z třetího dějství, scéně Tannhäusera a Wolframa, které zpívali Jonas Kaufmann a Markus Brick. Orchestr Deutsche Oper v Berlíně řídil Donald Ranikles. Ve stejném roce jako Tannhäuser, tedy 1845, vznikla v Čechách historická opera Švédové v Praze. Napsal ji Jan Nepomuk Škroup, bratr známějšího Františka Škroupa, a to v době svého působení na místě druhého kapelníka Stavovského divadla. Jednalo se vedle oper bratra Františka o jednu z prvních oper komponovaných na české libreto. Předehru k opeře Švédové v Praze nám teď na snímku z roku 1969 zahraje Symfonický orchestr Československého rozhlasu s Josefem Hrnčířem.

Švédové v Praze. To je název opery, k níž jsme teď poslouchali předehru a kterou napsal Jan Nepomuk Škroup, jeden z mnoha předchůdců Bedřicha Smetany, dnes už bohužel i díky Smetanovu odkazu zapomenutý a nehraný. Poslouchali jsme nahrávku Josefa Hrnčíře a Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Vysíláme dnes především hudbu a připomínáme odkaz Karla Marie von Webera, který měl obrovskou slabost pro klarinet a pro jeho barvu. A velkou část svého klarinetového díla zkomponoval přímo pro jednoho svého konkrétního přítele, virtuóza Heinricha Böhrmanna, pro kterého komponovali také Mendelssohn, Meyerbeer, Danzi a další autoři té doby, tedy první čtvrtiny 19. století. Böhrmann se narodil v Postupimi, poté, co se jeho umění dostalo do povědomí berlínského dvora, tak ho Ludwig Ferdinand Pruský nechal pokračovat ve studiu v Berlíně, ale nakonec hrál ve dvorním orchestru v Mnichově. Souběžně s Böhrmannovým uměleckým zestupem procházel vývojem také klarinet, především v konstrukci klapek a z hlediska nátisku. A tento vývoj umožňoval nástroji větší a větší hbitost a flexibilitu při hře. Poslouchejme Weberův druhý klarinetový koncert S-dur z roku 1811 a poslouchejme ho právě s tímto vědomím vývoje klarinetu směrem k modernímu nástroji. Uslyšíme skladbu ovšem v podání souboru historických dobových nástrojů Orchestra of the 18th Century a solistou bude Erik Höprich.

podání Erika Höpricha a orchestru dobových nástrojů britského souboru Orchestra of the 18th Century jsme poslouchali koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur Karla Marie von Webera. Jedním z jeho významných mladších současníků byl i Frédéric Chopin. A tak teď věnujeme několik minut jeho hudbě, bude to pochopitelně hudba klavírní, a sice balada číslo 1 G-moll z roku 1835 v podání Artura Benedettiho Michelangeliho.

Na živém snímku hrál Arturo Benedetti Michelangeli Chopinovu baladu číslo 1 G-moll. Jsme teď v této chvíli u Weberových současníků. Když se v Berlíně konala premiéra jeho Čarostřelce, tak jeho dalšímu mladšímu současníkovi Felixi Mendelssohnu Bartholdy mu bylo 12 let. Nemá smysl spekulovat, jestli na ní byl nebo ne, ale jisté je, že už se v té době pilně věnoval hudbě. Syn z dobře situované měšťanské rodiny, vnuk velkého židovského myslitele, byl zázračným dítětem a rodiče poskytli talentovanému chlapci zázemí i vzdělání. Rodina přijala křesťanskou víru a skladatel byl upřímně cítícím evangelíkem. Nepřekvapí proto, že v pouhých 20 objevil svým berlínským současníkům provedením Matoušových paší pozapomenutý kompoziční odkaz luterána Johanna Sebastiana Bacha. V jeho vlastní hudbě se od samých počátků mísí romantická fantazie s mozartovskou jasností a ekonomičností. Stačí si připomenout třeba Mendelssohnovu italskou symfonii, houslový koncert nebo předehru ke snu noci svatojánské, kterou zkomponoval v 17. Méně se už asi ví, že však psal i duchovní vokální hudbu a dokonce varhanní sonáty. Jednu z nich, sonátu číslo 4 B-dur, nám teď zahraje Aleš Nosek.

To byl Aleš Nosek, který nám zahrál sonátu číslo 4 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Současníkem Karla Marie von Webera, jehož odkazu se dnes ve vysílání věnujeme, byl i o 11 let mladší Vídeňan Franz Schubert. Ani on se nedožil vysokého věku. Zemřel roku 1828, tedy 2 roky po Webrovi a rok po Beethovenovi. Také jeho tvorba tvoří pomyslný most mezi klasicismem a raným romantismem. Schubert napsal řadu symfonií, baletní i scénickou hudbu, ale největší pozornost právě vzbuzují jeho klavírní miniatury, komorní skladby a zvláště pak 600 mistrně koncipovaných písní. Nicméně zůstaly po něm rovněž krásné mše a další duchovní skladby. Tady je jedna z nich. Ofertorium pro 2 tenory, sbor a orchestr. Solisty jsou Adolf Dalapoca a Petr Schreier, symfonický orchestr a sbor Bavorského rozhlasu řídí Wolfgang Zavališ.

Dozněla skladba z roku 1828 z úmrtního roku France Schuberta, jeho ofertorium pro dva tenory, sbor a orchestr. Učinkovali Adolf Dalapoca, Petr Schreier a symfonický orchestr a sbor Bavorského rozhlasu. Nahrávku pořídil Wolfgang Zavališ. Ale naposledy teď dnes zpět ke Karlu Marii von Weberovi, jehož tvorbu si ve vysílání stanice D-dur především připomínáme. Jeho Čarostřelec je považován za zakladatelské dílo německé romantické opery. Premiéra se uskutečnila v Berlíně roku 1821. Historka o spojení s ďábelskými mocnostmi, zpracovaná do libreta dramatikem Friedrichem Kindem, vychází z knihy o strašidlech vydané v Lipsku a ta zase vychází z kriminálního příběhu, který se stal někde na Domažlicku. Opera se odehrává asi na Šumavě, ale skladatel sám se nechal zřejmě inspirovat roklí Velkého Štolpichu na severu Čech, v Jizerských horách. Tam se dostal, když pobýval v červenci roku 1814 v lázních Libverda. Čarostřelec je skutečně akční příběh o lásce, zbraních, střelecké soutěži, o očarované munici a o prodeji duše ďáblu. Konflikt nastává mezi dvěma mladými myslivci, Maxem a Kašparem, který Maxovi pomocí temných sil škodí, protože se jako on ucházel o Agátu, ale tedy Kašpar neúspěšně. Kašpar Maxovi nabízí úskočnou pomoc, čarovnou kuli, kterou nemůže minout. Tu si ale musí ulít sám o půlnoci ve Vlčím dole. Poslouchejme závěrečné pasáže druhého dějství Čarostřelce. Uslyšíme Gundulu Janovic, Theo Adama a Petra Schreiera. A uslyšíme Staatskapelle Dresden a Rundfunkchor Leipzig. Nahrávku Weberova Čarostřelce, ze které teď zazní zhruba půl hodina hudby, pořídil Carlos Kleiber.

0: temné síly nakonec ve Weberově čarostřelci nezvítězí. Teď ale rozněla hrůzostrašná scéna z druhého dějství, kdy ještě happy end není jistý. Zpívali Gundula Janovic, Theo Adam, Petr Schreier a Rundfunkchor Leipzig. Staatskapelle Dresden řídil Carlos Kleiber. Karl Maria von Weber, jemuž jsme se dnes na stanici D-dur tolik věnovali, se narodil v roce 1786 v Eutinu nedaleko Lübecku na severu Německa u dnešních dánských hranic. Pokřtěn byl jako katolík 20. listopadu. Jeho nedlouhý život byl poznamenán zdravotními problémy, ale stal se nakonec jedním z nejvlivnějších skladatelů počátku 19. století. Jeho nevšední talent jako skladatele, pianisty a dirigenta možná v něčem připomíná Mozarta. Jehož manželka Konstance byla mimochodem Weberovou sestřenicí. Karl Maria studoval v Salzburku u Michala Haydna, potom ve Vídni, působil v tehdy německé Vratislavi, 3 roky vedl operní soubor v pražském Stavovském divadle, ale pak se usadil na posledních 10 let života v Drážďanech. Premiéra jeho opery Čarostřelec v Berlíně roku 1821 byla skutečnou transformační událostí v hudebních dějinách. Pomohla nastolit nový vjem, estetiku romantismu. V dalších zbývajících 5 letech života se Weberovi už nepodařilo dosáhnout srovnatelného úspěchu jako s Čarostřelcem. Ale předehry k jeho operám Euryanthe a Oberon se staly repertoárovými kusy, podobně jako jeho koncertantní skladby, zejména ty s klarinetem, anebo třeba Vyzvání k tanci. Způsobem orchestrace a přesvědčivým vyjádřením nálad se Karl Maria von Weber nakonec stal vzorem pro skladatele od Meyerbeera po Wagnera, Lista, Berlioce a třeba i Glinku. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40 letech 5. června 1826 v Londýně, i hudbu jeho současníků pro vás dnes vybíral Petr Weber, který přeje příjemný další poslech našeho vysílání.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a jejím vysíláním vás teď bude pro příští 4 hodiny provázet Petr Weber. Vybíráme hudbu Bohuslava Martinů, hudbu Chopinovu, Richarda Strause, hudbu Haydnovu, Koželuhovu, dvou skladatelů jménem Weber a na začátek hudbu Antonína Dvořáka. Ivo Kahánek nám zahraje jeho klavírní dumku opus 35.

To byl, vážení přátelé, klavírista Ivo Kahánek a v jeho podání skladba Antonína Dvořáka s typicky dvořákovským názvem Dumka. Rozsáhlá vokálně instrumentální skladba, která teď bude na stanici D-dur po více než 70 minut znít, byla napsána v roce 1791 a novodobou premiéru měla až po dlouhé době v roce 2017. Jde o kantátu ke korunovaci Leopolda II. Českým králem. Když Leopold II. Nastoupil po císaři Josefu II., nechal se českým králem korunovat ve svatovické katedrále v Praze v září 1791. Leopold Koželuch byl vídeňským autorem s pražskými známostmi a kořeny a tuto skladbu získal jako prestižní zakázku. Za tou obnovenou novodobou premiérou stál dirigent Marek Štilec, který také řídí nahrávku, kterou budeme poslouchat. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá sbor Martinů Voices a solisty jsou Kristýna Vylíčilová, Tomáš Kořínek a Josef Moravec. Takže Leopold Koželuch, Heil dem Monarchen, kantáta ke korunovaci Leopolda II.

sopranistka Kristýna Vylíčilová a tenoristé Tomáš Kořínek a Josef Moravec. S nimi sbor Martinů Voices, sbor mistra Lukáše Vasilka a s nimi hráči symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. To byli protagonisté skladby, která teď na stanici D-dur rozněla, skladby natočené dirigentem Markem Štilcem. Byla to kantáta ke korunovaci Leopolda II. Českým králem, dílo Leopolda Koželuha, které zaznělo v Praze v roce 1791. Autorem koncertu pro flétnu a orchestr D-dur, který teď na stanici D-dur budeme poslouchat, byl patrně Josef Haydn, ale možná také jeho vídeňský rival Leopold Hoffmann. Není to úplně přesně rozhodnuté a rozhodnutelné. Solistkou nahrávky, kterou teď budeme poslouchat, je Hans Martin Linde. S ním hraje Collegium Aureum.

podání souboru Collegium Aureum a flétnisty Hanse Martina Lindeho dozněl na stanici D-dur koncert D-dur pro flétnu a orchestr, jehož autorem je Josef Haydn, ale možná jim byl Leopold Hoffmann. A teď nám, vážení přátelé, přichází zahrát soubor Academy of Ancient Music. Uslyšíme kvintet pro klarinet a smyčcové nástroje od Karla Marie von Webera. Byl napsán pro klarinetistu Heinricha Bermana, stejně jako oba Weberovy klarinetové koncerty. Napsán pro kterého psali i mnozí další.

Dozněl kvintet B-dur opus 34, skladba pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo, kterou napsal Karl Maria von Weber a kterou hrála Academy of Ancient Music. A teď, vážní a milí, jiný autor se stejným příjmením. Bedřich Divisch Weber, německy Friedrich Dionys Weber. Poslouchejme jeho variace pro trubku a orchestr F-dur. Tento Weber byl mimochodem prvním ředitelem Pražské konzervatoře, založené v roce 1811. Nám jeho hudbu zahraje trumpetista Niklas Eklund se švédským komorním orchestrem.

Tempo di Polacca, variace polsky zabarvená, poslední a čtvrtá ve skladbě pro trubku a orchestr v tónině F-dur, kterou napsal Bedřich Diviš Weber. Švédský komorní orchestr hrál společně s trumpetistou Niklasem Eklundem. Na řadu přichází hudba Richarda Strause, a sice tercet a duet ze třetího nádherně nostalgicky zbarveného dějství jeho opery Růžový kavalír. Zpívají Elina Garanča, Adriane Pěčonka, Dominik Licht a Diana Damrau. Staatskapelle Dresden řídí Fabio Luisi.

Sopranistky Adriany Piečunka a Diana Damrau jako Sofie a Octavian a předtím ještě s nimi Elina Garanča jako maršálka. To byly tři hlavní postavy terčetu a duetu ze třetího dějství opery Růžový kavalír Richarda Strause, kterou jsme poslouchali v nahrávce Fabia Luisiho a Staatskapelle Dresden. Poslouchejme teď kytarovou drobnost Žigu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho. Hraje Pavel Štajdl, dávný žák Štěpána Raka a v roce 1982 mimořádně úspěšný laureát pařížské soutěže, od té doby přední český solista.

Žígu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho nám zahrál Pavel Štajdl. Teď nás čeká hudba, kterou napsal Manuel de Falla, skladatel, který v první polovině 20. století přispěl do svébytné národní klasické hudby Španělska zásadním způsobem, totiž umělecky zdařilým integrováním andaluského folkloru a cikánských hudebních idiomů do svého vlastního hudebního jazyka. Poslouchejme dvě svity z jeho baletu Třírohý klobouk. Hraje Národní španělský orchestr, řídí Josep Ponce.

Třírohý klobouk. Tak nazval svůj balet Manuel de Falla. Poslouchali jsme z tohoto díla dvě svity. Josep Pons řídil španělský národní orchestr. Následující skladba je z roku 1942. Jejím prvním interpretem byl Grigory Pjatigorský a jsou to variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů. My uslyšíme ale nahrávku, ve které účinkuje s klavíristou Ivo Kahánkem čelista Tomáš Jamník.

Vážení a milí, Tomáš Jamník a Ivo Kahánek nám zahráli variace na Rossiniho téma od Bohuslava Martinů, skladatelovu velmi populární a také značně virtuózní skladbu z válečných let, napsanou v Americe.

S klavírními koncerty Friderika Chopina se to má, vážení posluchači, tak, že ten, který byl napsán a premiérován dřív, nese označení jako číslo 2 a ten, který zazněl jako druhý, má označení číslo 1. Právě ten budeme poslouchat. Koncert E-moll z roku 1830. Hrají Daniel Trifonov a Mahler Chamber Orchestra. Dirigentem je Michail Pletněv.

Na stanici D-dur dozněl, vážení a milí, koncert číslo 1 e-mol opus 11 Friderika Chopina, dílo pro klavír a orchestr, které v autorově podání zaznělo poprvé ve Varšavě v roce 1830. My jsme poslouchali nahrávku Daniela Trifonova a dirigenta Michaela Pletněva, který řídil Mahler Chamber Orchestra. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hezké odpoledne, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice Český rozhlas D-dur a jejího pravidelného nedělního vysílání věnovaného opeře. Prostřednictvím mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia vám dnes nabídneme k poslechu záznam představení operty Johanna Strause mladšího Netopír z Vídeňské státní opery. Příjemný poslech a působivé hudební zážitky přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

0: Vor einem Jahr haben wir im Programm Österreich 1, das Johann Strauss-Jahr, mit einer Übertragung der Operette Die Fledermaus aus der Wiener Staatsoper eingeleitet. Heute zum Finale dieses Gedenkjahres.
1: Nadcházející čas bude na stanici Český rozhlas D-dur patřit záznamu loňského silvestrovského představení operety Johanna Strause II. Netopír ve Vídeňské státní opeře. Bylo nejen skvělým hudebním zakončením minulého roku, ale také připomenutím 200. výročí narození skladatele. Interprety hlavních rolí byly Jonas Kaufmann a Diana Damrau, sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídil Markus Poschner. Historie námětu jedné z nejpopulárnějších operet se vztahuje k roku 1851, kdy byla počátkem prosince uvedena na scénu Královského divadla v Berlíně hra německého herce, divadelního ředitele a dramatika Julia Rodericha Benedikse s názvem Vězení. Hra o milenci, který navštíví jistou vdanou dámu a aby ušetřil kompromitování, jde místo jejího manžela do vězení, byla ve své době úspěšná. Námět vzbudil zájem dvojice francouzských autorů operních a operetních libret, Henriho Meliaka a Lodovika Alévyho. Ti příběh upravili a přenesli do prostředí Paříže. Jejich veselohra, nazvaná Le Réveillon, byla uvedena v září roku 1872 v pařížském Théâtre du Palais Royal. Francouzská verze svým ohlasem překonala tu původní německou a šířila se po celé Evropě. Vídeň se v následujícím roce ocitla vzhledem ke krachu na burze v problematické hospodářské situaci, což znamenalo snížený zájem publika o divadelní představení. Ředitel divadla na Vídeňce hledal titul, který by pomohl návštěvnosti divadla. Poměrně významnou roli sehrál nakladatel Gustav Lévy, který ho upozornil na úspěšnou veselohru francouzské dvojice a doporučil, že by byla ideálním námětem pro operetu, kterou by mohl napsat Johann Strauss, který stál v čele vlastní kapely a byl velice úspěšným skladatelem tanečních kusů. Strauss se krátce předtím obrátil i k žánru operety, vytvořil Indigo a 40 loupežníků a Karneval v Římě. Ty ale zvláštního úspěchu nedosáhly. Ambice prosadit se úspěšně i v tomto žánru a nabídka zkomponovat nový kus pro divadlo na Vídeňce se u něho setkala značením. Z německého překladu libreta, který pořídil Karl Hafner, vytvořil definitivní verzi zkušen libretista, dirigent a sám také skladatel Richard Genet. Nový kus nazval Netopír. Strauss se pustil velice usilovně do práce, v krátké době byl hotový klavírní výtah a za další 2 měsíce instrumentace. Premiéra se konala 5. dubna 1874 v divadle na Vídeňce, ale úspěch byl jen průměrný. Nicméně následně byl Netopír uvedený v Berlíně, kde se setkal s obrovským úspěchem a následně se na vídeňskou scénu vrátil v novém nastudování, které bylo velice úspěšné. Netopír se stal jednou z nejúspěšnějších a nejčastěji inscenovaných operet. Vzhledem k hudebním kvalitám je často součástí repertoáru i proslulých operních domů. Ve Vídni je na programu téměř nepřetržitě a od roku 1900 se hraje pravidelně na Silvestra. A záznam posledního silvestrovského představení nás čeká právě v následujících 3 hodinách. A teď už k obsahu operety Netopír. U domu Eisensteinových zpívá tenorista Alfred serenádu své bývalé lásce Rosalindě, která je nyní vdaná za Gabriela von Eisensteina. Zastihne ale nejprve Adélu, Rosalindinu komornou. Ta přemýšlí, jak se vymluvit ze služby a dostat se tak na ples u knížete Orlovského, kam dostala překvapivě pozvání podepsané sestrou Idou. Své paní se snaží namluvit zlou nemoc své tety. Rosalinda ale nechce dát volno, protože její manžel má jít ten večer do vězení za přestupek. Dal CK úředníkovi facku. Tuší také blízký návrat manžela a tak žádá Alfreda, jehož přítomnost ji zaskočila, aby se rychle vzdálil. Eisenstein se vrací v doprovodu dotáře doktora Blinda. Stěžuje si na neschopnost advokáta Falkeho. Ten právě přichází a gratuluje Rosalindě, že se manžela na několik dní zbaví. Nicméně Falke důvěrně připomíná Eisensteinovi, že je pozván na ples k bohatému ruskému knížeti Orlovskému, kde bude skvělá zábava a nástup do vězení se může odložit. Zatímco Eisenstein se převléká, Falke zve na ples i Rosalindu a říká jí, že pokud přijde v přestrojení, bude moci pozorovat svého manžela, jak flirtuje s jinými ženami. Rosalinda se nejprve zdráhá, ale rozmyslí si to, když se Eisenstein objeví ve večerním obleku a ona pojme podezření, že něco nehraje. Hořkosladce se s ním loučí, když odchází údajně do vězení. Rozlobená jeho podvodem pak dá Adéle volno, aby šla navštívit svou tetu a přijme vášnivého Alfreda. Jejich schůzku přeruší ředitel věznice Frank, který přišel Eisensteina zatknout. Rosalinda přesvědčí Alfreda, aby sehrál roli jejího manžela a zachránil tak situaci a čest obou. Frank tedy odvádí Alfreda jako domnělého Eisensteina do vězení. Osoby a obsazení prvního dějství v pořadí, jak vstupují do děje. Alfred, tenorista Jörg Schneider, Adéla Komorná, Ilias Staple, Rosalinda, Diana Damrau, Gabriel von Eisenstein, Jonas Kaufmann, doktor Blind, notář, Lukas Schmidt, doktor Falke, advokát, Adrian Erdőt a Frank, ředitel věznice, Jochen Schmeckenbrecher. Orchestr Vídeňské státní opery řídí Markus Poschner.
0: Na Staatsoper und nun Auftritt für Markus Poschner.

setz dich an!

0: Lindal.
1: Rosalind.

0: Das hätte ein so schönes Rendezvous zwischen Rosalinde von Eisenstein und ihrem ehemaligen Geliebten Alfred werden können.
1: To bylo první dějství operety Netopír Johanna Strause mladšího, kterou vysíláme na stanici D-dur ze záznamu představení ve Vídeňské státní opeře. Konalo se v poslední večer minulého roku. Druhé dějství začíná plesovou scénou v paláci knížete Alexandra Orlovského. Adéla se setkává se sestrou, tanečnicí Idou, kterou přítomnost sestry komorné na plese honorace překvapila. Hned se ukazuje, že pozvání na ples nepsala Ida. Ta situaci vyřeší tím, že Adélu představuje jako talentovanou pěveckou elévku Olgu. Kníže Orlovský si stěžuje doktoru Falkemu na nudný život a připomíná mu, že mu přislíbil jakýsi komický výstup. Falke potvrzuje, bude to pomsta Netopírova. Přichází Eisenstein, který má vystupovat jako Francouz, Markýs Renoir. Falke stranou prozrazuje Orlovskému, že pozval i ženu tohoto francouzského hosta. Eisenstein okamžitě identifikuje Olgu jako služebnou své ženy Adélu. Ta se mu ale vysměje a popírá svoji totožnost. Také ředitel věznice Frank přichází s utajenou identitou jako Francouz Chevalier Chagrin. Eisenstein se snaží udělat dojem na Olgu Adélu a vychloubá se drahými dámskými hodinkami, pro které zatím nenašel tu správnou dámu. Nakonec dorazí Rosalinda v masce a převlečení za maďarskou hraběnku. Rozlobená, když spatří svého manžela, jak flirtuje s její služebnou, zpívá vášnivou ódu na svou zrazenou vlast. Když s ní začne flirtovat Eisenstein, podaří se jí ukrást jeho kapesní hodinky. Blíží se půlnoc a Falke pro pobavení hostů začne vyprávět historku o tom, jak si vysloužil přezdívku doktor Netopír. Jednou po maškaném plese ho namol opilého odvezl nejlepší přítel Eisenstein do parku a uložil na lavičku. Když se ráno probral, musel v převleku za Netopíra projít celou Vídní a stal se tak terčem posměchu. Všichni se baví a Falke je potěšen, že se jeho pomsta vůči Eisensteinovi daří. Společnost připíjí na lásku a bratrství a tančí celou noc. Eisenstein, jehož pokusy získat od Rosalindy hodinky zpět selhaly, spěchá do vězení. Osoby a obsazení druhého dějství. Komorná Adéla Ilja Staple, její sestra Ida, Hanna Therese Weigl, princ Orlovský, Daria Sušková, doktor Falke, advokát Adrian Erdert, Gabriel von Eisenstein, Jonas Kaufmann, Frank, ředitel věznice, Jochen Schmeckenbrecher a Rosalinda Diana Damrau. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídí Markus Poschner.
0: Die Staatsoper heute am Silvesterabend, sie ist ausverkauft. Und jetzt warten wir auf den Auftritt von Markus Poschner im Orchestergraben.

Merci, merci, merci. Auf ihr spezielles Anarchie. Merci, merci.

das Schiere verhüt, erbeben wirst du nie.

0: Lustige Verwechslungen, Irritationen und viel champagnerselige Heiterkeit im zweiten Akt der Fledermaus von Johann Strauss. Wir sind heute in Österreich 1 live zu Gast.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur skončilo druhé dějství operety Netopýr Johanna Strause mladšího, kterou vysíláme ze záznamu silvestrovského představení ve Vídeňské státní opeře. Třetí dějství se odehrává ve věznici. Žalářníka Froše rozčiluje neustálý zpěv tenoristy Alfreda, nazývá ho umečeným kozlem a posiluje se přitom slívovicí. V povznesené, ještě plesové náladě přichází ředitel věznice Frank. Zhlášení žalářníka se dozvídá, že vězeň na cele číslo 12 se domáhá advokáta. Podle Falkeho instrukcí dorazí Ida s Adélou. Ta doufá, že by Franke mohl podpořit její jevištní ambice, protože se jí na plese představil jako impresario. Žalářník Froš ohlašuje dalšího příchozího. V černém obleku a s cylindrem přichází Eisenstein. Je překvapený, když narazí na Chagréna. Ten přiznává, že jeho pravé jméno je Frank a je ředitelem věznice. Také Eisenstein mu sděluje své pravé jméno a oznamuje, že si přišel odsedět svých 8 dní trestu. Frank ale namítá, že Eisensteina včera osobně zatkl, přišel pro něho domů, kde ho zastihl v županu s jeho ženou. Eisenstein je překvapen, když zjistí, že jeho celu už obsadil muž, který se vydává za něj a který byl nalezen v jeho bytě s Rosalindou. Doktor Blind přichází a tvrdí, že si ho muž z cely číslo 12 předvolal, aby se zabýval případem neoprávněného zatčení. Eisenstein, odhodlan dostat se na kloub celé věci, popadne Blindu v plášť, brýle a paruku, aby se přestrojil za právníka a konfrontoval podvodníka. V tu chvíli vyběhne Rosalinda. Snaží se zajistit Alfredovo propuštění a požádá notáře Blinda, aby podal žalobu na jejího zbloudilého manžela. Ale urazí se, když se právník zdánlivě postaví na stranu Eisensteina. Eisenstein odloží převlek a obviní svou ženu z nevěry, načež Rosalinda vytáhne své hodinky. Oba naříkají nad slepou uličkou, do které se dostali a přiznávají, že rozluka nepřipadá v úvahu, protože se skutečně milují. Falke přichází, aby se radoval z úspěchu svého plánu, ale zastihne manželský pár v obětí. Zatímco Falke naříká, že veškeré jeho úsilí bylo marné, ostatní ho vyzývají, aby netopír podepsal smír. Přichází Orlovský a všichni přiznávají, že přistoupili na hru, která skončila. Příběh končí společným konstatováním, že na vině je šampaňské, které svádí, když je ho příliš k hloupostem. Všichni zpívají chvalospěv na oslavu boha vína a šampaňského. O sobě a obsazení třetího dějství tenorista Alfred, Jörg Schneider, žalářník Frosch, Michael Niarvány, Frank, ředitel věznice, Jochen Schmeckelbrecher, Adéla, Ilja Staple, Ida, sestra Adély, Hanna Therese Weigl, Gabriel von Eisenstein, Jonas Kaufmann, Dr. Blind, notář, Lukas Schmidt, Rosalinda, Diana Damrau, Dr. Falke, advokát, Adrian Erdet a princ Orlovský, Daria Sušková. Orchestr Vídeňské státní opery řídí Markus Poschner.
0: Markus Poschner heute bei seinem Debüt hier in der Wiener Staatsoper den Orchestergraben betreten.

Thank you.

schwör mich froh, Gott, ich lass das Herz nicht drin.

0: war auch nicht gerade alles so. Wir wollen ihm den Glauben, der ihn beglückt, nicht rauben. So heißt es im Finale der Fledermaus. Alle Verwirrungen.
1: Entuziastickým silvestrovským příbytkem a přáním šťastného roku 2026 za celý velký kolektiv, který se podílel na představení, skončila opereta Johanna Strause II. Netopír na libreto Richarda Gené a Karl Hafnera podle Heinricha Meljaka a Ludovika Alévyho. Operu jsme slyšeli v tomto obsazení. Gabriel von Eisenstein, Jonas Kaufmann tenor, Rosalinda jeho žena, Diana Damrau soprán, Adéla její komorná, Ilja Staple soprán, Ida sestra Adély, Hanna Therese Weigl soprán, Alfred tenorista Jörg Schneider tenor, doktor Falke advokát Adrian Ördet bariton, Frank ředitel věznice Jochen Schmeckenbrecher bariton, princ Orlovský Daria Sušková mezzo soprán, doktor Blind notář Lukas Schmidt tenor a Froš žalářník Michael Nyarvány mluvená role. Spoluúčinkoval sbor Vídeňské státní opery, jeho sbormistrem je Martin Šebesta, hrál orchestr Vídeňské státní opery, dirigentem byl Markus Poschner. Na stanici Český rozhlas D-dur jsme vysílali záznam představení, které se konalo 31. prosince minulého roku ve Vídeňské státní opeře. Záznam z produkce rakouského rozhlasu ORF stanice Österreich 1 získal Český rozhlas z programových fondů Evropské vysílací unie.

Následující minuty budou na stanici Český rozhlas D-dur patřit klavírní hudbě Ludvíka van Beethovena. Sonátu pro klavír číslo 26 S-dur opus 81a hraje Daniel Barenboim.

V nahrávce Daniela Barenboima dozněla sonáta pro klavír číslo 26 S-dur opus 81a Ludvíka van Beethovena. Na závěr našeho odpoledního nedělního vysílacího bloku uslyšíme divertimento pro flétnu, hoboj, fagot, čtyři lesní rohy a smyčcový orchestr D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: V nahrávce komorního orchestru Orpheus doznělo divertimento pro flétnu, hoboj, fagot, čtyři lesní rohy a smyčcový orchestr D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Tento programový doplněk zakončil vysílací blok věnovaný v neděli odpoledne pravidelně především opeře. Dnes jsme vám z Fondů mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia nabídli záznam silvestrovského představení operety Johanna Strause juniora Netopír z Vídeňské státní opery. Vysílání připravili zvukový mistr Václav Maršík a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného večera.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Dobrý večer při poslechu stanice D-dur. Dnes vybírá hudbu Olga Ješková. Rozhodla jsem se celý blok tentokrát věnovat českým skladatelům druhé poloviny minulého století. Takže zazní hudba, která mě osobně obklopovala za studií. Skladatel František Krejčí byl představitelem českého neoklasicistního komponování. Žil a tvořil v první polovině minulého století a v době, kdy se rozhodl psát svou první symfonii, kterou si poslechneme, stál ještě před Českou filharmonií dirigent Karel Ančerl. Ten totiž rád a často uváděl díla českých autorů čerstvě dopsaná. Bylo také možné s autorem znění konzultovat. Tak měl Iša Krejčí štěstí, že se Ančerl jeho symfonie ujal. Poslechneme si tedy první symfonii D-dur v této vzácné interpretaci. Karel Ančerl řídí Českou filharmonii v březnu roku 1957.

dozněla první symfonie D-dur Františka Krejčího. Českou filharmonii dirigoval Karel Ančel. Zdeněk Lukáš byl pilným člověkem a skladatelem radostné hudby, která stále zní v povědomích českých sborů ženských, mužských, smíšených i dětských. Miloval folklor, byl ostatně mnoho let jeho upravovatelem. V roce 1954 založil v Českém rozhlase sbor Česká píseň. Stopy českého folkloru najdeme takřka ve všech jeho skladbách. Jsou napsány tak, že se snadno vloudí do repertoáru všech umělců, tedy i těch dnešních mladých. Zůstalo po něm přes 300 opusů. Lukášova hudba se poslouchá snadno, protože jeho invence byla diatonická a harmonicko-melodická linka čirá až průzračná. Poslechněme si Te Deum, chvalospěv ku slávě Boží, v provedení smíšeného sboru nazvaného Nová česká píseň. Sbormistrem je Zdeněk Wimmer.

Smíšený sbor nazvaný Nová česká píseň se sbormistrem Zdeňkem Vimrem přenesli dílo Zdeňka Lukáše Te Deum. Dál nabízím varhaní dílo skladatele Františka Kovaříčka nazvané Díku vzdání. Je velmi náročné na poslech, ale snad při něm pomůže znát jeho strukturu. Je to takzvaná pasakalia, tedy barokní forma variací nad basovým ostinátem, vlastně ležícím tématem. Toto téma se v závěru jakoby vyloupne z houštiny tónů jako hymnus. Varhaníkem je zde skladatelův žák Michal Novenko. On sám toto provedení chápe jako své díku vzdání svému profesorovi. Kovaříčkova práce pro edukaci mládeže během 30 let, ve kterých stál v čele organizace Hudební mládež, vytvořila v celé jedné generaci schopnost vnímat hudbu a především tu soudobou jako něco, co k životu potřebují. Profesor Kovaříček byl osobností natolik renesanční, že setkat se s ním v době, kdy se formuje vaše vlastní vnímání světa, bylo obrovským štěstím. A teď mluvím za sebe jako spolužačka Michala Novenka ve třídě skladby. Zazní tedy Díku vzdání skladatele Františka Kovaříčka.

0: Dozněla varhaní skladba Františka Kovaříčka nazvaná Díku vzdání. U varhan seděl jeho žák Michal Novenko.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V roce 1997 napsal skladatel Jiří Teml sonety pro bariton a komorní orchestr na texty Williama Shakespeara v překladu Miroslava Macka. Jsou psány speciálně pro jejich interpreta Romana Janála. A text byl autorem cíleně vybírán tak, aby zrcadlil běh času v lidském životě. Vyjadřuje změny pohledu člověka na prazáklad lidství. Lásku, krásu, mravy až k posledním věcem. Je až neuvěřitelné, jak je dnes Shakespeare aktuální. Romana Janála doprovází Plzeňská filharmonie, kterou řídí Hynek Farkač.

sardina od tvůrčí čistotou a rozhodují blbci s tituly a nazývají pravdu prostotou a dobro

Slyšeli jsme Romana Janála v sonetech pro bariton a komorní orchestr autora Jiřího Temla. Plzeňskou filharmonii řídil Hynek Farkač. Skladatel Jindřich Feld byl také profesor skladby na Pražské konzervatoři. Kromě vzdělání skladatelského měl ještě pohled hudebního vědce a filozofa. Jeho vývoj prošel několika různými skladebními technikami, jak to ostatně poskytovalo 20. století každému autorovi. Od snahy zachovat tradice české národní hudby přes techniky 60. let až k syntéze dosavadních podnětů a nalezení vlastního hudebního jazyka. To jsou léta 70. a 80. Jako hostující profesor přednášel v australské Adelaidě, na amerických a samozřejmě také evropských univerzitách. Budeme poslouchat jeho koncert pro orchestr, který napsal jako svou absolventskou skladbu na Akademii muzických umění v roce 1951. Ujal se jí dirigent Karel Ančerl, který v té době ještě stál před Českou filharmonií a rád četl a uváděl nové, právě dopsané skladby mladých českých skladatelů.

Karel Anšerl řídil Českou filharmonii při provedení skladby Jindřicha Felda Koncert pro orchestr. Skladatelka Ivana Loudová byla další velkou osobností působící na Akademii muzických umění jako profesorka skladby. Svá vlastní studia ale zakončila v Paříži u Oliviera Messiaena. Její skladba Planeta ptáků je tedy věnována jeho památce. Je to meditace koncipovaná postupně ve třech podobách. My budeme poslouchat její třetí verzi pro flétnu a elektroniku. Ta vznikla z podnětu flétnistky Lenky Kozderkové v roce 2009. Poprvé zazněla v jejím podání v Paříži téhož roku. Pokud někde planeta ptáků existuje, je tam jistě svatý František, ale i Olivier Messiaen. Dnes uslyšíme hrát na flétnu Janu Jarkovskou. Také ona svou interpretaci věnuje zase profesorce Ivaně Loudové, inspirativní ženě, skladatelce a umělkyni, která šla odvážně svou vlastní cestou. Tak ji vidí interpretka Jana Jarkovská.

0: Planeta ptáků pro flétnu a elektroniku byl název třetí verze meditace Ivany Loudové. Na flétnu ji přednesla Jana Jarkovská.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Česká duchovní hudba 20. století je reprezentována především hudbou Petra Ebena. Pravda je, že během totalitního režimu bylo možno jeho skladby slyšet živě více v zahraničí než u nás doma. O to větší zájem mají mladí interpreti o jeho tvorbu dnes. Varhaník Tomáš Tón studoval Ebenovy skladby počátkem 90. let ještě pod vedením autorovým. Dnes vyslechneme v jeho podání cyklus skladeb pro vypravěče a varhany na starozákonní text z knihy Job. Autor byl doslova stržen tématem sásky Boha s ďáblem o člověka. Biblický příběh současně zodpovídá dneska tak tíživou otázku po smyslu lidského utrpení. Text v anglické verzi přednese Yegar Moshe, izraelský historik a diplomat. U varhan sedí Tomáš Tón.

Dozněly varhany, u kterých seděl Tomáš Tón. Biblický text vypravěče přednesl izraelský historik a diplomat Jegar Moše. Tito dva společně přednesli cyklus Petra Ebena na starozákonní text z knihy Job. Také skladatel Marek Kopelent byl velkou osobností české hudby 20. století. Ale jeho tvorba pokračovala až do roku 2023. Celý život se snažil vymanit se z totalitního marazmu a byl za to také až do roku 1989 perzekuován. Teprve po sametové revoluci se stal profesorem skladby na Akademii muzických umění a obdržel cenu Ministerstva kultury a také cenu za přispění k rozvoji evropské kultury. Také francouzská vláda ho vyznamenala. Stal se rytířem umění a literatury. V roce 1983 napsal vokální skladbu na liturgický text, doplněný glosami ze statí Martina Lutera. Je to závěr mešního ordinária nazvaný Agnus Dei, v češtině začínající slovy Beránku Boží. Uslyšíme soprán Ireny Troupové za doprovodu komorního orchestru, který řídí Tomáš Hála.

Sopranistka Irena Troupová spolu s komorním orchestrem přednesli vokální dílo Marka Kopelenta Agnus Dei. Řídil Tomáš Hála.

Opera Čarostřelec, její známá sborová scéna, otvírá dnešní vysílání stanice D-dur věnované jubileu skladatele Karla Marie von Webera, se považuje za zakladatelské dílo německé národní a romantické opery. Byl nicméně nejen autorem prvních romantických oper, kterých zkomponoval celkem 7, ale zřejmě navíc také tím, kdo zavedl užívání taktovky při dirigování. Weberova hudební řeč v něčem navazuje na Mozarta a Beethovena. Beethoven byl ještě jeho současníkem. Zejména klavírní skladby však vynikají vlastními atributy. Brilantní technikou a už jasným romantickým vzletem. S oblibou Karl Maria von Weber komponoval také pro dechové nástroje. A zejména s nimi dosáhl výrazovosti, kterou potom zužitkoval v těch operních partiturách. Skladby autora, jehož život se uzavřel v nedožitých 40, 5. června 1826, i hudbu jeho současníků pro vás v následujících 4 hodinách vybírá Petr Weber.

v podání sboru a orchestru Národního divadla v Praze a dirigenta Václava Smetáčka dozněl sbor myslivců ze třetího dějství Weberovy opery Čarostřelec. Zmíněné dechové nástroje v hudebním odkazu tohoto tvůrce jsou skutečně důležitou položkou, a tak pojďme poslouchat teď hned jednu z takových skladeb, Concertino S-dur pro klarinet a orchestr. Je to opus 26 Karla Marie von Webera, jde o krátkou, ale technicky brilantní jednovětou skladbu s pomalým úvodem, lyrickou střední částí a efektními variacemi v závěru. Hraje Manfred Rümpler a Thomas Zanderling řídí velký symfonický orchestr berlínského rozhlasu.

Na stanici D-dur dozněla skladba Karla Marie von Webera, jemuž výrazněji dnešní vysílání věnujeme. Bylo to koncertino pro klarinet a orchestr S-dur, a sice v podání Manfreda Rümplera a velkého symfonického orchestru Berlínského rozhlasu pod taktovkou Thomase Zanderlinga. A z Weberova odkazu vybíráme teď komorní hudbu, jeho trio pro flétnu, violončelo a klavír. Jde o nahrávku souboru Trio Salome, ve kterém na flétnu hraje hudebnice českého původu Klára Novák nebo Nováková.

Na stanici D-dur patřilo uplynulých 21 minut hudbě Karla Marie von Webera, a sice jeho triu pro flétnu, violončelo a klavír. Hrálo trio Salome. Weber, rodák ze severoněmeckého Eutinu, byl už v 17. jmenován dvorním kapelníkem německého města Vratislavy, ležícího v dnešním Polsku, ale v roce 1813 přijal nové místo. Post ředitele pražské německé opery, souboru, který hrál ve Stavovském divadle. V Praze se také roku 1817 oženil se zpěvačkou Karolínou Brantovou. Hlavním obdobím jeho profesionální dráhy jako operního šéfa a dirigenta však byly až poté, tedy od roku 1816 do roku 1826, Drážďany. Poslouchejme další Weberovu skladbu se solovým dechovým nástrojem, a sice jeho koncert pro fagot a orchestr F-dur, napsaný roku 1811 a roku 1822 ještě revidovaný. Hraje Manchester Camerata s Douglasem Boydem, solistou je Lawrence Perkins.

Lawrence Perkins, Manchester Camerata a v jejich podání fagotový koncert F-dur Karla Marie von Webera. To byl další kousek vysílání stanice D-dur, kterou posloucháte a která se dnes věnuje hodně právě tomuto autorovi. 13. května 1820 si skladatel ve svém deníku napsal: Předehra k lovecké nevěstě dokončena a tím i celá opera, chvála buď Bohu a sláva buď jen jemu. Na návrh Karla Grafa von Brühla, generálního intendanta královských divadel v Berlíně, byla nicméně opera o něco později přejmenovaná na Der Freischütz, tedy Čarostřelec. Premiéra se uskutečnila 18. června 1821 v berlínském královském divadle pod Brühlovým režijním vedením, a to s nebývalým úspěchem. 14 ze 17 hudebních čísel opery se setkalo na scéně s bouřlivým potleskem a píseň Družiček a také Předehra musely být opakovány v přídavcích. Právě Předehru teď máme před sebou, Předehru k Čarostřelci v podání Leonarda Bernsteina a New Yorkské filharmonie.

New Yorkská filharmonie s Leonardem Bernsteinem nám zahráli předehru k Weberově opeře Čarostřelec. Jedním ze současníků Karla Marie von Webera, mladším současníkem, byl Gioacchino Rossini. Pocházel z Pezara na východním pobřeží Itálie, kde je dnes pod jeho jménem pořádán proslulý festival. Studoval v Bologni, působil několik let jako umělecký ředitel operních divadel v Neapoli a už jako slavný autor cestoval po Evropě a užíval společenského života. Nakonec se ve 20. letech usadil v Paříži, kde naplno popustil úzdu poživačnému způsobu existence. První úspěch s operou měl Rossini v 21. Oper napsal 39. Jeho životním dílem nesporně je a zůstává komedie Lazebník sevilský, která se na jeviště dostala v Římě roku 1816. Ale Wilhelm Tell, uvedený v Paříži v létě 1829, je jediná Rossiniho takzvaná velká opera. A skladatel dopředu oznámil, že Wilhelm Tell bude jeho poslední opera. A tak se také stalo. Žil pak nicméně ještě 4 dlouhá desetiletí. Poslouchejme recitativ a árii Arnolda ze 4. dějství Rossiniho Wilhelma Tella v podání Juana Diego Floreze, tělesa Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a dirigenta Roberta Abada.

Posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď nám zpíval Juan Diego Flores, specialista na italské bel canto, a sice recitativ a árii a velkou scénu ze čtvrtého dějství, scénu Arnolda z opery Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. Roberto Abbado řídil Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Současníky Karla Marie von Webera, jemuž v těchto hodinách věnujeme dnešní vysílání, byli Beethoven, Schubert, ano, Rossini, Meyerbeer a mnozí další. A jako on se narodil ještě za Mozartova a Haydnova života, tak rokem narození naopak Webera ještě v uvozovkách zažili i mladší umělci. Berlioz, Schumann, Mendelssohn, Bartholdy, Chopin, Liszt, Glinka, Bellini, Donizetti, Verdi i Wagner. Weberova pozice na časové ose dějin hudby na počátcích romantismu je právě proto jedinečná. A tak v jeho odkazu figuruje i vůbec první a zároveň nejbrilantnější a nejpoetičtější příklad romantického koncertního valčíku. Skutečná apoteóza valčíku, určená k poslechu, ne k tanci. V něčem možná dokonce předzvěst žánru symfonické básně. Jmenuje se Vyzvání k tanci. Tyto klavírní skladba ve formě ronda, kterou napsal v roce 1819, je dobře známá i v orchestraci Hectora Berlioze z roku 1841, ale my dnes poslouchejme v originále. Hraje pianistka Maria Clara von Slavik-Morietti.

Vyzvání k tanci. Tak se jmenuje brilantní rondo pro klavír z roku 1819 od Karla Marie von Webera. Hrála nám ho Maria Clara von Slavik-Morietti. U tohoto autora ještě zůstáváme. Bude to jiná brilantní skladba, Grand Duo Concertant pro klarinet a klavír Esdur, jen o 3 roky starší z roku 1816. Na klarinet hraje Andreas Ottensamer a na klavír Julia Wang.

Grand Duo Concertant, skladba pro klarinet a klavír v tónině S-dur z roku 1816 od Karla Marie Webera. Dozněla u nás na stanici D-dur v podání Andrease Ottenzamera a Yui Wang. Vedle Čarostřelce jsou ze 7 oper Karla Marie von Webera známé Orianta a Oberon. Libreto druhé zmíněné vychází z anglického překladu eposu Oberon německého autora Christopha Martina Wielanda, inspirovaného zase středověkým francouzským eposem. A anglický překladatel k tomu ještě využil motivy a postavy ze Shakespeareovy hry Sen noci svatojánské. Kompozici Oberona předcházelo v létě roku 1824 Webrovo setkání v Mariánských lázních s ředitelem londýnské opery Covent Garden. Ten mu nabídl, aby zkomponoval operu v angličtině a jako možná témata uvedl Fausta nebo Sen noci svatojánské. Weber se rozhodl pro to druhé a romantickou operu Oberon zkomponoval a 12. dubna 1826 dirigoval v Londýně její premiéru. K tomu i několik repríz, ale byl oslabený tuberkulózou a v Londýně nakonec zemřel. Bylo to 5. června 1826. Poslouchejme z Weberova Oberona recitativ a árii Rézie z druhého dějství. Ferdinand Leitner řídí orchestr německé opery v Berlíně a solistkou je Gundula Janowitz.

To byla Gundula Janowitz, německá sopranistka, a s ní orchestr Deutsche Oper v Berlíně s dirigentem Ferdinandem Leitnerem v recitativu a árii Rézie z druhého dějství Weberovy opery Oberon, která měla premiéru v Londýně v roce 1826. Vraťme se teď o 5 let zpět, do roku 1821, kdy měla v Berlíně premiéru první romantická opera a zároveň tedy první německá národní opera, Weberův Čarostřelec. 2 mladí myslivci v ní soupeří o Agátu. Kašpar se s pomocí temných sil snaží uškodit Maxovi, který u ní na rozdíl od něj uspěl. Pokud Kašpar do další půlnoci nedodá peklu někoho místo sebe, pak vyprší jeho smlouva s ďáblem a on sám peklu propadne. A tak nepřekvapuje, že plánuje, jak svou duši zachránit tím, že přehraje smlouvu na Maxe. Démonickou Kašparovu árii z prvního dějství Weberova Čarostřelce zaspívá teď Kurt Moll a Kurt Einhorn bude řídit mnichovský rozhlasový orchestr.